0: Víkend je.
1: Štajerský val Víkend. Let me be your hero. Would you dance?